jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: vině strava.
1: Tak to je takový smutnější text, řekněme, a na druhou stranu ze života, že ano?
2: Ano.
1: Každopádně tematicky se týká středy, tedy dne, který stojí v celé své kráse teprve před námi. Přesný časový údaj je 5 hodin 57 minut a ostrý budíček na frekvencích rádia, co z roku začíná.
3: Krásné ráno přejeme, Ivo Raška, Tomáš Michalík, jestli se nemýlím, tak máme 196. den roku 2026. Na některých místech to ráno solidně bouří, teda musím říct, když jsem jel, tak jako některé ty záběry.
1: No, taky jsem myslel, že mě někdo fotí.
3: Byly jako solidní teda, tak uvidíme.
1: Blikalo to ze všech stran.
3: Co nám to přinese, čerstvý vzduch je určitě třeba. My vám každopádně tady na rádiu Čas rok přivezeme muziku sebou, takže vězte, že to budou Blacktop Mojo.
1: Já mohu ponouknout Audioslave.
3: No a na skladě máme jednu záležitost v podání Black Whale Brides.
1: Přednost mají nicméně čerstvé zprávy a dopravní servis, tudíž předáváme slovo Honzovi Gavalčíkovi.
4: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
5: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
6: Problémy jsou aktuálně na Uhersko-Hradišťsku u obce Zlechov na výjezdu právě na Uherské Hradiště. Tady osobní auto srazilo zvěř a hasiči aktuálně zasahují v Brně v ulici Líšeňské. I tady buďte opatrní.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka.pujcovna.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré středeční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V českých řekách dál ubývá vody. Situaci by sice mohly dočasně zlepšit bouřky předpovídané na tento týden, ale dlouhodobě to nepomůže. Zvyšuje se taky nedostatek vody v půdě. Na mnoha místech je situace mimořádně podnormální.
9: Morava aktuální.
6: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. Ve městě aktuálně chybí ubytovací kapacity vyšší kategorie. V Rožnově pod Radoštěm mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první tři měsíce provozu každé kolo využili zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí města Adela Kousalová.
10: Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na dolních pasekách nad Unipadem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
6: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKZ Kališ. Rozhodl o tom los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se uskuteční o týden později. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Minut po šesté raní ve středu 15. července doznívá na čas roku Tania a ďábel ze Svatozáří. My jsme tady včera rozjeli takovou, no nechci říct dražbu ani aukci, no ale hodili jsme do placu banán, který nám se tady objevil včera po ránu.
1: No, chtěl jsem jachtu.
0: Chtěl jsi jachtu, no, ale není to daleko od toho, co jsme za to dostali, nebo ty teda.
1: Byl jsem zvědavý, jako když tady ráno přijdu, co tady na mě bude čekat, a ku podivu vlastně čekalo všechno, protože tady na stole leží stále ještě dotyčný banán, ale taky tady leží peníze a alkohol. Čímž bych chtěl poděkovat vlastně výherci této auce, který už se stal Tatár, který tady včera se stavil a ani neví, že mě viděl.
0: Jo, já to se minuli.
1: Já jsem procházel kolem něho a čučel na mě, asi ještě nikdy neviděl něco takového. No, každopádně. No.
0: Tady ta lahvinka, na které je napsané javorový sirup,
1: ano.
0: Tak není to úplně javorový sirup?
1: Bio.
0: Je to bio jablíčko z loňské úrody, kamaráde.
1: Úrně, tak.
0: Takže asi jabko dám. Za banán.
1: Asi. Hele, zítra Vizovice, to se asi hodí sebou, si myslím. No,
0: ideální příležitost.
1: Na cestu, je. Ne, tady, hele, díky moc, ale proč jsi nevzal ten banán, by mě zajímalo teda, když jako...
0: Píše, ptal jsem se na to samé, tady na WhatsAppu, a píše, že ho nechal do druhého kola.
1: Jo, takhle, no. Ještě zralejší, jo.
0: Ale jako každopádně banán ještě k mání, no. Než
1: aby tady nebylo příštího týdne, to už bude jiná barva úplně toho banánu.
0: Tak já myslím, že do té půl desáté, do desáté, než se budeme loučit, tak pokud by někdo chtěl ještě tenhle ten banán, tak má příležitost.
1: Jinak ho sežeru.
0: Jinak ho sežere. No,
1: dobře. No.
0: Pojďme ale před nás, za nás, nebo vedle nás, to je jedno. Každopádně kupředu nejlépe přináje muzika, Audioslave toutou, ale stihneme předtím také ještě horoskopy na dnešní den. Tak doufám, že středa nebude náročná.
2: Středa bude hodně náročná. Díky vstupu Luny do znamení Alba bychom měli pocítit nárůst akční a ohnivé energie. Sebevědomí mnohých poroste, ale věci problémové jsou v převaze. Nuda tak rozhodně nehrozí. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům dnes bude patřit svět. Střelci pocítí chuť cestovat a tvořit a berani by měli sršet neodolatelným charizmatem. Býci budou obhajovat své finanční pozice. Panám intuice napoví, co a jak řešit, a kozorozi zatouží po uznání. Vodnáři budou zahlceni nápady. Blíženci zazáří v každé diskusi a váhám to bude skvěle myslet. Štíři mohou narážet na porušování dohod. Radci budou bojovat s nutností opustit svou komfortní zónu a ryby budou hledat inspiraci a potěšení mezi přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Rádio Čas Rok.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Ano, miliony zraků sportovních fanoušků, převážně tedy fotbalových, se včera upřeli k televizním obrazovkám France versus España. To byla náplň
2: pečeního
1: fotbalu. No, podle zházkovek, co jsem se tak včera díval, tak favorité byli Frantíci.
2: No, jenomže jak se nakonec ukázalo, tyhle ty predikce byly mylné, protože to byly naopak Španělé, kteří od prvních od výkupu kráčeli za vítězstvím. Určitě jim pomohla situace také ve 22. minutě, kdy se z penalty nemýlil Mikael.
1: Jak se jmenuje?
2: No jo, jak on se jmenuje?
1: Oyarzabal.
2: Tyjo, dobře já.
3: Oyarzabal proměňuje, Španělsko vede v semifinále 1-0.
2: Oyarzabal, ne? No. Já jsem si to nepřečetl dokonce.
1: Ale jako dobře. Pentle to byla jasná bez debat. Jako. Jamal dostal kopačku, to podle mě cítí ještě dneska ten koněk. No. No a potom vlastně přišel druhý gól, ale to už nevím, která byla minuta. Nicméně taky pěkná akce.
2: Tak 58.
1: Vím, ne? A to jsme ještě viděli jeden parádní gól od Jamala, který teda bohužel kvůli offsideu nebyl uznán.
2: Přesně tak.
1: Nicméně, co se týče Španělska, za mě skvělý výkon a hlavně ukázali, proč jsou v topu. Protože
2: nádhera.
1: Perfektní do ofenzívy, perfektní do obrany. To chceš, máš tam rozdílové hráče, zasloužené finále.
2: Přesně tak. No a kdo se nakonec postaví Španělům ve finále, tak to se dozvíme dneska večer. A utkání mezi Anglií a Argentínou začíná v 9. No jak to vidíš vlastně?
1: Upřímně, oproti včerejšku, když si myslím, ten zápas měl dobré kvality a bylo to celkem poklidu, tak dneska se bude kňourat. Na obou stranách se bude mávat rukama, spílat rozhodčím, proč to nepískl, bude bolet, válet se, ale možná se mýlím. No.
2: Doufujeme, že jo. Já předpokládám, že to bude naopak pěkný zápas.
1: Jo, tak uvidíme zítra, proberem to.
2: A z vítězství se budou radovat pravděpodobně Angličané.
1: No, tohle netipnu. Ten výsledek fakt netipnu, ale doufám, že to Španělé dotáhnou do vítězného konce.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
10: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
0: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 tisíc piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

0: Rock. No a bude to opravdu jízda, protože ostrý budíček to hned po ránu vezme na plné obrátky. Dostáváme se k letní rokové jízdě. No a my už jsme v pondělí slibovali, že jedna z výher tohoto týdne bude takzvaně last minute.
1: Takže si chystejte baťušky, tašky, spacáky, jelikož dnes hrajeme o dva lístky na Masters of Rock. 22. ročník startuje už zítra, mám takový pocit, že v pravé poledne. Někteří se teda poblíž areálu nachází už od pondělí, takže...
0: Tímto zdravíme Vojtu.
1: Třeba taky na mátku, ale jiné, jestli třeba záleží.
0: Víš, se mi napadlo, že někteří vlastně pojedou domů v okamžiku, kdy to teprve začne.
1: Ano, to se taky může samozřejmě stát. Nebo se jich v neděli zeptáš, jak si užili kapely. Koho? Co? No nic. Ale jízda to opravdu letos bude, protože je tady opravdu našlapaný line-up.
0: Na své si přijdou fanoušci opravdu všech různorodých žánrů. Milovníci klasického metalu ocení určitě Halloween, Uda nebo Primal Fear.
1: No, ti, co mají rádi něco říznějšího, tak budou také spokojeni, protože ve Vízovicích vystoupí Arch Enemy, Slaughter to Prevail, In Flames a ještě toho bude.
0: No jo, jo, to je jenom malý zlomek toho, co na vás ve Vízovicích čeká. První dnešní výherní slovo, nebo první slovo dnešní výherní věty řekneme už za chvíli, jen co dohraje kapela A Day to Remember, takže si připravte psací potřeby, nebo si udělejte úložný prostor ve vašich lepkových soustavách, protože dneska to stojí opravdu za to.

0: Rock.
1: Tomáš se už asi na mástry pomalinku začne i balit, že jo? Kdy vlastně vyrážíš
2: do Vizovic? Tatara, jo, balíček, tak pojedu na lehko, to stačí.
1: To si bereš sebou.
2: Ne, já pojedu až zítra, já tady ještě do 10 budu všem dělat radost, samozřejmě skrz éter a budu vysílat tu pozitivní energii.
1: A ráno zítra?
2: Říkám, zítra tady budu ještě rozdávat pozitivní energii.
1: Zítra.
2: No, aha. To co si myslíš, už tady nebudu, co zítra?
1: No jo, už jsem viděl, že máš napsanou dovolenou zítra, tak jsem myslel, že už to nebudu.
2: Fakt? Hmm? Tak to jsem napsal blbě, zítra tady ještě budu.
1: Dobře, super. Viděl jsem jedině hra.
2: zítra se tam zajedu podívat a budu tam asi oxidovat až do nedělní noci. No.
1: No já to letos budu jistit ze zálohy tady ve studiu, ale díky tomu se posluchači můžete těšit, že vám alespoň na dálku po telefonu poskytneme živé vstupy přímo z festivalu. Někdo z vás ale na Masters of Rock bude moci po dnešku vydat osobně. V rámci letní rockové jízdy pro vás totiž máme dvě vstupenky. Stačí dát dokupy výherní větu, která dneska začíná Na co nebo na koho, tak to se dozvíte po 8. raní.
2: Na pivo by mě mohli pozvat, když mě tam někdo uvidí na Masterch.
1: No, může klidně.
2: To si tak skromně teď řekl, jenom jako mimochodem, že jo.
1: Hele, nosí ti tady dary v podobě chlastu a ještě peníze. A ještě loudíš další piva, jo.
2: No, takový jsem já.
1: Každopádně, po 8. raní vám v Ostrém budíčku pošleme i to druhé slovíčko do dnešní skládačky.
2: Určitě. Do té doby si dále dáme další muziku, například Dorothy anebo Avatar.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: 16. červenec, léta páně 1998, když Aerosmith, kteří zrovna doznívají na čas roku, museli řešit velmi nepříjemné komplikace, a to jako fakt nevymyslíš, protože během tankování benzínu do auta si jejich bubeník Joe Kramer počínal tak nešťastně, že své vozidlo zapálil. A nejen to, že auto zhořelo na trout, ale i samotný Joey si způsobil vážné popáleniny na těle a Aerosmith tak museli následně zrušit celé své nadcházející americké turné.
1: Byla cigaretka?
0: Asi, já myslím, jako, že tam něco takového proběhlo.
1: Protože jako mě nedává jinak smysl, jak by to dokázal. Jako,
0: je možná si zápalkou posvítil do nádrže, jestli už je plná.
1: Asi jo, no. Každopádně jste o něco chytřejší a vaše znalosti jsou bohatší o jednu informaci, nebude to jediná. Protože pro vás máme další milníky spjaté s datem 15. července. Počkejte si na to po 7. hodině, kdy vám mimochodem zahrají také Limp Bizkit.
0: Na návštěvu punkového království zamíříme společně s Vysacím zámkem.
1: A kousek kvalitní poctivé rockovky chystáme se AC/DC.
0: Svůj rytmus má tady ještě jedna osoba, a to je Honza Gavelčí, který pro vás připravil čerstvý přehled zpráv a také společně s ním mrkneme na to, jak to aktuálně jezdí na cestách.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
11: Nehoda nás teď může potrápit ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice v úseku Zlín-Malenovice bourala dvě auta, osobní s nákladním. Hasiči právě teď zasahují v Brně v ulici Líšeňské. Nehoda se řeší taky na Uhersko-Hradišťsku, na trase z Lechov Uherské Hradiště. Tady osobní auto srazilo zvěř a bouračka nás potrápí taky na dálnici D35, na trase z Lipníku na Mohelnici před Olomoucí. Tady osobní auto narazilo do svodidel.
12: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
13: Radio Čas Rok. Zprávy.
11: Dobré středeční ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Teplé počasí vydrží jenom do konce týdne. Dnešek navíc ovlivní přeháňky a bouřky. Nejteplejším dnem má být pátek, kdy se teploty mají pohybovat kolem třicítky. Už o víkendu ale podle televize LTV Plus dorazí studená fronta a ochladí se.
14: Morava aktuálně.
11: Obyvatelé Frenštátu pod Radoštěm se dočkají opravených cest, výstavba moderního povrchu v jihovýchodní části města. Navíc podle mluvčí radnice Ivy Vašendové bude šetrná k životnímu prostředí.
15: Klíčovým ekologickým i praktickým přínosem této modernizace bude pokládka propustné betonové dlažby. Tento typ povrchu umožňuje přirozené zasakování dešťové vody přímo do půdy, čímž se efektivně zlepšuje hospodaření s vodou v městské zástavbě, udržuje se vlhkost v krajině a v případě přívalových srážek se podstatně snižuje riziko přetížení kanalizační sítě.
11: Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Vyšetřování příčin požáru může trvat i několik měsíců. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. V neděli se utkají s vítězem semifinále mezi Argentinci a Angličany. To se hraje dnes od 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
13: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Na rádio Čas Rok nám začínají bimbat zvony, což je konec parádní záležitosti High Hopes v podání Pink Floyd z roku 94 a právě taky závěr desky The Division Bell, což pustím taky něco ze svého soukromí. A tuhle píseň mám totiž hodně rád, kdyby vás to třeba zajímalo.
1: Taky jsme ji nechali dohrát pěkně do konce.
0: No.
1: No ale když už jsme u Pink Floyd, tak právě dneska uplynulo 37 let od jejich památného koncertu, který se konal v italských Benátkách, a to přímo na plavoucím pódiu. Velká věc to byla.
0: No to byla, protože na místě se ho zúčastnilo více než 200 000 lidí, čili nějaký dvojnásobek odhadované návštěvy. A k tomu koncert sledovalo dalších asi 100 milionů lidí doma u televizních obrazovek, protože byl přenášen hned do 20 zemí světa.
1: Jenomže fanoušci v Benátkách to vzali velmi zodpovědně a hlavně po sobě zanechali značnou spoušť. Jejich řádění odnesly zničené mosty, fasády domů a cena za následný úklid tohoto nepořádku se vyšplhala na 25 000 liber. Dokonce byli tehdy za vzniklou situaci zažalování dva radní Benátek.
0: No, i takhle se může někdy vymstít dobrý úmysl a všechno se to takhle zvrtnout. Před námi už je ale nachystaná další muzika, my si dáme českou muziku, Vysací zámek, ty můžu taky udělat solidní bordel, co si budem povídat.
1: Teda jo.
0: Tady máte punkový království.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Rebelský bar, co nevidět, otevře. A dneska to bude velmi zajímavé, protože máme pro vás jednu pozvánku.
1: No, ta se bude týkat už ročníku 2027, ale nebojte, bude toho samozřejmě více.
0: Tak poslouchejte Čas rok od 7 od večera a o hodinku později na nás koukejte na televizi Rebel.

té doby, co si Tomáš pořídil nové kolo a začal se zajímat trošku o cyklistiku, tak pro vás pravidelně chystáme také reporty z probíhající Tour de France. Jak Tomáši vlastně často ještě vytáhneš kolo? Jezdíš?

0: jsem tam ho vytáhnu.
1: Ne, jako jo, zajedu si, jako ano, někdy, ale sebekriticky trošku a objektivně musím říct, že od té doby, co jsem si pořídil nové kolo, tak jsem ho moc neopotřeboval. Hmm. Ale tu a tam nějaká ta krátká výška je, no.
2: Kdy naposled si ujel 170 kilometrů třeba?
1: Dohromady?
2: Ne, za
1: 30 let.
2: Tady jsme na Tour de France, jo,
1: dobře.
2: Je to 150 plus.
1: A já za zubím něco jiného, no.
2: Jo.
1: Ať zkusí Pogačar vypít 10 piv.
2: Před závodem. Každopádně, pojďme na Tour de France, protože se včera jela 10. etapa, která vlastně na francouzský státní svátek výročí dobytí Bastily nabídla opravdu brutální nálož 8 kopců. To ovšem nepředstavovalo právě žádný problém pro Slovince Tadeje Pogačara, který si na své konto připsal na letošní Tour de France vítězství číslo 3.
1: Zcela vážně, cílem prosvištěl naprosto v pohodě a taky půl minuty dříve než skupina za ním.
3: Je tady na čtvrtém místě celkově podle počtu etapových prvenství a po dnešku si oblékne, nebo bude mít už 60. den vydržení žlutý dres. V neděli vyrovnal Chrise Froomea a dnes tedy zase posouvá ty své neuvěřitelné výkony. V letošní sezóně je to jeho už 16. triumf.
1: Jeho největší rival a také pro následovatel Jonas Vingegaard na něj ztrácí už přes 3,5 minuty, což jako je solidní náskok. A tak nějak všechno naznačuje, že si tady šlape pro 5. triumf na staré dámě.
2: Hmm. Jak vlastně dopadli Češi? Protože na začátku Tour se hodně mluvilo o Matyasi Vackovi, který byl chvíli na 3. průběžném místě.
1: No, už se propadl. Včera dojel až na 112. místě a ztráta je aktuálně 36 minut, nebo ta ztráta včerejší byla 36 minut. Takže jako nic moc, ale v úvozovkách nic moc, ale všichni to jsou borci, jako co tam jsou, jo. Nicméně další dva Češi také skončili hluboko v poli poražených.
2: Uvidíme, jak jim to pojede dneska, kdy mají před sebou 11. etapu, která nabízí celkové převýšení kolem 1400 metrů, no a na cyklisty čekají pouze dvě takové menší stoupání čtvrté kategorie. Startuje se v lázeňském městečku Vichy, nebo Vichy, a po 161 kilometrech by měli závodníci dojet do města Nevers.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
11: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tuhletu pecku měli na svědomí AC/DC a následující muziku si na frekvencích Rádia Čas roku vezmou kurtizány z 25. Kapela, která po dvou letech koncertní pauzy hlásí návrat na scénu.
1: A máme tady trio vlastně z této kapely, protože aktuální sestava se jmenuje Tomáš Vartecký, Jan Ruprich a Marek Macháček. No a navíc se rozhodli, že vydají také čerstvý materiál. Práce na něm probíhají, finišují a už se také ví, že nová řadovka ponese název Miss konce světa a vyjde jak na klasických nosičích CD, tak nebudou chybět ani vinylové desky.
0: Na nahrávce se objeví jako host taky Tomáš Hájček z Krucipisku, který se zároveň stane kmotrem téhleté desky. No a velká sláva okolo toho všeho se bude konat v prosinci v pražském klubu Lucerna Music Bar, kde proběhne křest nahrávky.
1: My ale nemusíme čekat tak dlouho na možná nějaké ty nové fláky, ale hlavně na ty klasické, protože ty zazní už za necelé dva týdny na Sádráku v Opavě. Kurtizány se totiž představí na letošní Holbě, kde se na ně rozhodně těšíme.
0: No a těšíme se samozřejmě jak na muziku, tak na tu atmosféru, která kolem toho panuje, a taky vlastně i na to, až se s některými z vás, z řad posluchačů Čas roku potkáme třeba osobně, a kdo ví, třeba si dáme společně i nějaký škopek právě na oslavu 15. rádia.
1: Jestli bude chuť.
0: Nebráníme se tomu.
2: Holba Rock na grilu je tady. 14 kapel v backstage, 90 světel na pódiu, 1000 vypitých káv na přežití a skoro 500 sežraných kolbás. K tomu potoky piva a řev kytar. Buď u toho taky. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

0: rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
0: Čas rok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Později už tam budem.
10: Přestaň. Chtí mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farma Lička Sedonice. www.farmalička.cz.
13: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: máš mývala?
1: Nemám mývala, nevím, proč bych měl mít mývala.
0: Ale určitě si o tom slyšel. To je teď takový nový trend. Erling Haaland si totiž z Ameriky přivezl domů do Norska suvenír takového preparovaného mývala, který drží láhev whisky. No a teď si představ, že to chtějí úplně všichni. Tohle vikingský fotbalista, který po mistrovství světa patří ještě asi mezi větší hvězdu, než do té doby byl, tak navštívil v Dallasu jeden takový westernový obchůdek a pořádně se tam rozšoupl, utrácel. No a právě tenhle ten kýčovitý mýval jednou z věcí, co si koupil.
1: Ale jde to vidět, jakože se bavil a utrácel, protože podle fotek vidíme, že si Erling pořídil také několik kovbojských klobouků, westernově boty, sponu na opasek, tričko, no prostě jak ví co, ten to tam vykoupil.
0: Ale víš co, zrovna on nikdy nebude vypadat jako kovboj.
1: Ale asi ne, jako no. Ale jde vidět, jak zase jedna celá celebrita dokáže ovlivnit tisícovky fanoušků po celém světě, protože jen co oběhla tahle fotografie svět, jak vystupuje z letadla s tím mývalem v ruce, no tak webovky tohohle obchodu, tak ty hlásí, že zboží vyprodáno. Málo mývalů.
0: A prý už nejdou sehnat ani ty trička, ani ty klobouky.
1: Já hlavně doufám, že nikdo nezačne lovit ty mývaly.
0: Jo, že by...
1: preparovat.
0: Jo. Mýval se ocitl na hranici toho vyhnutí, protože všichni si pořídili mývala domů, no. Možná by stačila ta lahvinka, ne? Bez mývala.
1: To je takové férové řešení.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Je to zhruba měsíc, co jsme se dozvěděli, že tahle ta kapela Blink 182 se objeví na příštím ročníku festivalu Rock for People. My ale dneska tady máme před sebou dva lupeny na akci, která startuje už zítra.
1: Ano, jedná se rovněž o zavedený festival evropského formátu Masters of Rock, který zítra vypukne ve Vízovicích a my vám prozradíme druhé slovíčko výherní věty, která vás může dostat na tenhle festival úplně zadarmo.
0: Přesně tak, k tomu nebude chybět muzika v podání například Metallica.
1: Dáme Five Finger Death Punch.

0: po krásách Beskyd podnikneme společně s Dogou.
1: Dáme taky řeč o kapele Valtary, ale bude toho více. Přednost však mají zprávy, takže připínáme do studia redakce, kde už čeká Honza Kavelčík.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
8: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
7: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Nehoda nás teď může potrápit v Havířově. V ulici Dlouhá třída se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou na dálnici D35. Na trase Olomouc-Lipník před odbočkou na Daskabát tady havarovalo osobní auto. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Šumperku. U obce Dolní Studénky na trase Šumperk-Postřelmov. Nehoda se řeší taky na Uhersko-Hradišťsku. Na trase Zlechov-Uherské Hradiště tady osobní auto srazilo zvěř a bouračka se stala i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice, v úseku Zlín Malenovice. I tady si dávejte pozor.
11: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
12: Radio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré středeční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Dálniční známky zdražovat nebudou. Poslanci podpořili zmrazení jejich cen od ledna příštího roku. Třeba za roční kupon by tak řidiči dál platili 2570 korun. Pravidelné zdražování kuponů podle inflace zavedla předchozí vláda.
13: Morava aktuálně.
10: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. Olomoucký kraj sází na výjimečnost. Spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
10: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje. Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23letý fotbalista přistoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: slyšeli kapela Alice in Chains na rádiu Čas rok 11 minut po 8. Nyní se vydáme do Finska za kapelou Valtari. Většina z vás zná tuhle formaci jako, řekněme, takové ty přední zástupce crossoveru, když budeme brát hudební styl. Jenže letos je to celých 30 let od vydání jiné velmi slavné a specifické desky, která se jmenuje Die, Death Metal Symphony in Deep Sea. Mm.
1: Tohle je téměř hodinový nářez, který kombinuje vážnou hudbu s death metalem a původně byl napsán pro divadelní, respektive muzikálová jeviště. Karci Hataka tehda spojil síly s velmi známým finským dirigentem Riku Niemim. Proběhla úspěšná premiéra na hudebním festivalu v Helsinkách, po které byla nakonec nahrána i tahle ta zmiňovaná deska Die.
0: No, ale pro fanoušky těch klasických Valtari to už tenkrát byl asi trošku šok.

0: No, velmi zajímavý materiál.
1: Určitě ano, ale ono se to jako nezdá. To album tenkrát měl i příběh. Jisté postavy jménem John Doe, jehož život je řízen počítačovým mozkem. Mimochodem, víš, kdo to je John Doe?
0: Nemám šlejnou vůbec.
1: To je takové jméno, na které můžeš natrefit třeba i ve filmech nebo v knížkách, nebo celkově. Hodně se to používá v Americe, když máš vlastně postavu, která není vyloženě pojmenovaná, nebo chceš zatajit ten úplný původ, tak se právě používá John Doe, nebo v ženském případě Jane Doe.
0: Aha.
1: Ano. To se hodně používá právě v Británii nebo v Americe.
0: No vidíš to, tak jsem se vzdělal a společně se mnou také hromada posluchačů Rádia Čas roku. Třicátiny téhleté nahrávky si určitě zaslouží velkou oslavu. Ta mimochodem proběhne také na území České republiky, kam se Valtary velmi rádi vrací. Na letošním ročníku Brutal Assault tihle Finové vystoupí ve speciálním složení. Doprovodí je totiž Bohemian Symphony Orchestra Prague.
1: No a společnými silami odehrají právě tuhle kompletní stěžejní desku, takže tohle bude velký.

0: Taky takhle se to dá pojít bohuče, ano, takové přáníčko. Vzhledem k tomu, že tohle jméno nosilo mnoho významných panovníků, císařů a králů, patří mezi poměrně oblíbené, no a každý národ mu říká tak trošičku po svojim, takže má mnoho podob. Německy se mu řekne Heinrich, dánsky a švédsky Henrik, holandský Hendrik, francouzský Henri, anglicky Henry asi, a italský Enrico a Eriko.
1: No, tak to by bylo snad všechno, ne? My tady naštěstí máme českého Jindřicha. No a když se podíváme nebo zamyslíme nad nějakou pikantností, tak jeden z nejkontroverznějších Jindřichů byl král Anglie, Jindřich VIII. Jeho životopis vám doporučujeme přečíst.
0: Jo, to bylo fakt mazec.

0: cen, za jídlo prodám i svoji zem do...
1: Původ jména je však německý a do řeči našeho kmene by se dalo přiložit jako vládce domu. Povím ti, že my máme doma 9letou Jindřišku a tohle pojmenování na ní přesně sedí. Vládce domu.
2: Tak si to srovnej, ne? Kde je chlap doma?
1: Jindra.
2: To máš tři baby, co? To máš složitější, no.
1: Já to mám trochu komplikovanější.
2: U nás je to naopak, my jsme tři chlapy zase, ne?
1: Aha. No, takže. A kde je vládce domu?
2: Musím odpovídat. Nebudeme řešit, my si raději dáme další muziku, Warning, Black Zone, a potom se vrátíme k dnešnímu datu, 15. července.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Dublatanku a kupu dalších.
11: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: všem Jindřichům. Přejeme ještě jednou všechno nejlepší k jejich jmeninám. Pokud dneska budete, Jindrové, pořádat třeba nějakou oslavu a lámete si hlavu s tím, co nabídnete pozvaným hostům i těm, kteří třeba přijdou neohlášení, tak máme tři tipy. Svůj vlastní svátek mají totiž 15. července hotdogy.
1: A já nenajdu pokoje, dokud se celý Springfield nedoví, kdo to byl Murphy, krvavá dáseň.
2: A já zase, dokud si nedám párek v rohlíku.
3: Homer, jsme na hřbitově.
4: Horké párky, párek v rohlíku.
3: Co tu děláte? Vy mého muže sledujete?
4: Paničko, díky němu mý děti vyštudujou.
5: No, kdybyste chtěli něco lehčího a v uvozovkách i zdravějšího, tak si dejte gumové želé žížalky.
0: A opět můžeme posloužit Homerem.
6: V tomhle žlutým těle teďka dávám želé, jak se pěkně třese a už se to nese. Všichni volají hele, on tam dává želé, to se pěkně bele.
0: No a jako třetí chod mohu doporučit kuře na pomerančích, což taky není možná úplně pro každého, ale proč to nevyzkoušet, že ano? Ale Homera už nemáme, máme někoho lepšího.
7: Ahoj, teď si uděláme, přátelé, takovou zajímavost. Bude to kuře, který v podstatě všichni samozřejmě známe, umíme si ho upíct, ale my si ho uděláme takovým zvláštním jiným způsobem.
0: Přesně tak, na pomeranči.
5: Tak, jak to bývá většinou v podání Jiříka. No, tolik tedy k tomu, co můžete oslavit, respektive co dneska můžete zblajznout. My vám pošleme potravu hudební, konkrétně kapelu Doga.
0: Takže se vracíme na začátek tohoto vstupu.
5: Nemáme hot doga, máme jenom doga.
8: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
1: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
0: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
1: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
0: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
9: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Jsme zpátky s letní rokovou jízdou. Dnes hrajeme o dva lístky na festival Masters of Rock, který startuje zítra. A letos vlastně v tom line-upu najdeme mnoho výročí nebo připomínek desek, jo? Hele, 40 let Halloween. Myslím, že 40 let rovněž taky desky Balls to the Walls od Axe. Lordi, 30 let deska Cavalera s bráchou, 30 nebo 40 let Chaos AD, taky od Sepultury, jo? Gathering, ano. Kde se dává dohromady vlastně původní sestava. Toho bude letos.
2: Nebo jedinečná možnost rozloučit se s kariérou zpěváka Kissin' Dynamite. No. To všechno můžete zažít na Masters of Rock. Potřebujete k tomu samozřejmě znát znění výherní věty pro dnešní den.
1: To první slovíčko bylo poměrně kratší, jestli se nemýlím, a už jsme ho prozradili.
2: Na.
1: Asi. No dej. Proč to nedal ještě? Furt nabízíš něco, no. Jaké bude druhé slovíčko?
2: Hele, napadlo mě, co kdyby jsme Tomáši tentokrát to zkusili trošičku jinak, a než ho prozradíme, tak necháme zaměstnat také mozky našich posluchačů. A dáme jim hádanku, jejímž řešením bude právě to druhé slovo.
1: Tak poslouchejte velice dobře.
2: Jo, ale jsme rýmovali s Tomášem, jo? Čujte. Nemám střechu vždycky nad hlavou, přesto přitáhnu stovky lidí.
1: Někdy trvám několik dní, lidem se o mě celý rok sní.
2: Co jsem? Tak přemýšlejte, za chviličku vám řekneme.
1: A hlavně slušně, jo?

0: Nemám střechu nad hlavou vždycky, ne, nemám střechu vždycky nad hlavou, přesto přitáhnu stovky lidí, někdy trvám několik dní, lidem se o mě celý rok sní. Mm. Co jsem?
1: Já už to vím. Přišlo tady několik typů, jako třeba pódium, to mi ale úplně nesedí.
0: Jsem čekal, že mi někdo napíše, že jsem blbec třeba. Taky naštěstí, ne?
1: Ale nebudeme nic vymýšlet.
0: Ne.
1: Řešení téhleté hádanky je koncert.
0: Ano.
1: Takže když si to spojíme, teda, tak máme na koncert. To je polovina dnešní věty. Jak dál bude pokračovat, tak to už necháme na Honzovi a na Vráně, kteří vám prozradí ten zbytek.
0: Vy mějte na paměti, že dnešní výhrou jsou dva lupeny na Masters of Rock. Přejeme vám mnoho zdaru, snad to budete právě vy.
1: Kdo se dostane na koncert?
0: A koupíme pivo.
2: Letní rocková jízda. Jedeme v tom stejně.

0: Tak další hodinka ostrého budíčku se chýlí ke konci. Hele, nevím jak to by, ale mě to počasí venku dneska vůbec neva.
1: No hlavně, když jsi vevnitř, že jo?
0: No, jako my jsme původně chtěli dneska někam k vodě, ale když to nevyšlo, tak klidně všichni zmoknou, je mi to jedno.
1: Ale hlavně zalito, já si myslím, že spoustu míst nejenom v Čechách, nebo v České republice trápí sucho, tak snad to někde aspoň trošičku
0: zahradku, zavlažilo. Že jo?
1: Nemusím zalívat, jakože, no, tak bude, mě vlastně taky nevadí to počasí. No,
0: bude úroda?
1: No, žádná sláva.
0: Tak dobře, tak si dáme aspoň nějakou tu muziku. No.
1: Ok, bude to funny. S Carlson Broadway.
0: Dáme si i Within Temptation.
1: A třetí ochutnávkou bude Chris Rea.
0: A co na to náš Jan?
1: Myslíš Jan Gavelčík?
0: Jan Gavelčík neboli zprávař. Jo, nenávidí to slovo, když se mu řekne zprávař. Víš o tom?
1: Nemá, ne.
0: Včera se čertil, když jsme to řekli na poradě.
1: No. Se nesmí.
0: Se nesmí, no. Ale tak ty zprávy nám přizmí, že?
1: To by mohl.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Řeknem to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
2: Problémy jsou stále v Havířově. Na Dlouhé Třídě se srazila dvě osobní auta. Dva osobáky bouraly taky u obce Dolní Studénky na Šumpersku na trase Šumperk-Postřelmov. Zdržíme se i v Kroměříži v ulici Hulínské. Tady probíhají práce na vozovce. Dva nákladňáky nás můžou zdržet u Mohelnice ve stoupání ve směru na Moravskou Třebovou. A komplikace je taky na dálnici D35 na trase z Olomouce na Lipník. Před odbočkou na Daskabát bouralo osobní auto.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začala velká prověrka vlakové dopravy. Správa železnic rozběhla rozsáhlou anketu mezi cestujícími, která potrvá až do konce prázdnin. Chce zjistit, jak lidé vnímají cestování po železnici. Zapojit se můžeme třeba prostřednictvím QR kódů.
5: Morava aktuál.
2: Ostrava bude mít další turistické lákadlo. Katedrálu Božského Spasitele ještě letos rozezní nové varhany. Na renovaci a instalaci nástroje bylo potřeba přibližně 30 milionů korun. Projekt podpořil i Moravskoslezský kraj nebo město Ostrava. V Rožnově pod Radoště mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první tři měsíce provozu každé kolo využili zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí města Adela Kousalová.
6: Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
2: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. V neděli se utkají s vítězem semifinále mezi Argentinci a Angličany. To se hraje dnes od 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Máme 10 minut po deváté a ještě než přijde na řadu další muzika, tak tady máme před sebou seznam několika jmen. No a ty mají kromě toho, že patří muzikantům, společné i to, že se všichni narodili 15. července.
1: Ano. Máme tady nejprve jméno, které znají všichni kytaristi, Joe Satriani. Právě dnes má tenhle borec rovných 70. Nejprve, to se možná neví o něm, ale nechybilo mnoho a byl to spíše úspěšný fotbalista, co se týče amerického fotbalu. Protože hrál v mládí, jenže když se zhruba ve 14. dozvěděl o tom, že zemřel Jimi Hendrix, prostě odešel domů z tréninku, řekl trenérovi, že to balí a že jde hrát na kytaru. No. A zbytek je sakra dlouhá historie. Přesně a úspěšná. Tak.
0: No, taky tady velmi nadaného muzikanta, protože druhým oslavencem na seznamu je John Dolmayan. Jedná se o bubeníka u slavných System of Down, který dneska slaví 53 let. K němu jenom dodám, že kromě muziky je znám také tím, že je obrovským fanouškem komiksů.
1: No a v rámci tohoto vstupu můžeme také zavzpomínat na jednoho perfektního kytaristu.
0: Bohužel je to člověk, který už není mezi námi. 56 by oslavil Cheech Chong, velká charismatická osobnost a baskytarista skupiny Deftones.
1: Ano, bohužel v roce 2008 při dopravní nehodě utrpěl vážná zranění a na dlouhou dobu upadl do koumatu. A když už to po několika letech vypadalo nadějně, že se probere, tak nakonec zemřel na zástavu srdce.
0: My si ovšem Cheech Chonga nyní alespoň při příležitosti jeho nedožitých narozenin můžeme připomenout. Tady jsou Deftones a Be Quiet and Drive.

0: 8 minut před půl desátou dozněli na čas roku Within Temptation a my se z Holandska přesuneme za další muzikou do Irska. Čeká nás totiž novinka týdne, kterou má na starost skupina U2. K ním se váže jedna příhoda, která se shodou okolností udála přesně před 22 lety.
1: Ano, 15. července v roce 2004 totiž kapela nahlásila policii krádež kopie nové desky. Tenkrát šlo o nahrávku Vertigo. Toho vydání si teprve chystalo, takže to byla celkem újma ztráta a hlavně jako pocit, jako že proč se s něčím, že jo, jako trápíš, když ti to potom někdo takhle sebere. Mimochodem,

0: Dotyčný Neza tímto CD ukradl během focení kapely na jihu Francie.
1: Využil příležitosti.
0: Vidím toho fotografa. Pánové, tam si nechte věci na stole, pojďme jenom, uděláme pár fotek a jdeme. A kde to dopadlo.
1: Vidíš to. Každopádně teď už je nová doba, úplně jiná, už se nekrade, všechno je úplně v pohodě, hlavně pokud chcete fotku, tak si stačí vygenerovat někde přes AI, kde můžete stát klidně vedle YouTube a vlastně kohokoliv chcete. Každopádně, ta muzika, novinka týdne, je poctivý rock and roll v podání YouTube, tak si to vychutnejte.
2: Radio Čas Rock, novinka týdne.
3: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pydlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
2: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Tap Root se jmenuje kapela, která právě dozněla na rádiu Čas Rock. Je 9 hodin 37 minut a to znamená, že naše rokoslužba za mikrofony pomalinku končí.
1: Ano. My se rozloučíme, ale nebojte se, za necelých 24 hodin, vlastně za 20 hodin, jestli to počítám dobře, tak budeme zpět. Co se týče dnešního konce Ostrého budíčku, rozloučíme se jedním přáním, které nám tady přistálo. Mm-hmm. Dobrý den do studia. Chtěli bychom nechat zahrát k nám do kuchyně Pearl Jam. Dneska smažíme bramboráky, tak ať nám to jde lépe od ruky. Denča a Lucka.
0: Začínáme mít chuť.
1: Takový festivalový bramboráček.
0: Ty kráso.
1: Sepálenej.
0: Se zelím nahoře ještě.
1: To bude. Ještě tady tatara jo, k tomu, co mám jako to.
0: Jo, to si dej nejdřív tu medicínu.
1: A potom bramborák, jo?
0: No, anebo naopak vlastně, bramborák, ať to pěkně promastí.
1: A nebo to poliju, to bramborák tím.
0: A oflambuj. No, holky, máte trochu inspirace. Zdravíme Denču s Luckou do kuchyně. Možná trochu netradiční způsob, jak si připravit dneska bramborák.
1: Tak na babicu to takzvaně. Mějte se, užijte si zbytek vysílání, no a my jdeme pryč, tak budeme zítra zase.
0: Ano, přesně tak, do té doby se mějte báječně.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz. Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Rádio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Buďte zdraví, rokeři, týden se nám pomalu, ale jistě dostává do své druhé poloviny. K tomu už zítra ve Vizovicích startují mástři a to jsou všechno skvělé zprávy jako ta, že se vás na těch následujících pět hodin ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Máme toho před sebou hodně, tak to nebudu zdržovat a pustíme se do toho. Queen nebudou chybit Hammerfall. A nebo Mick Mars. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten nám prozradí, cože nás čeká a naopak, co se stalo, tak to zase ví Honza Gavelčík, který nám to ve zprávách prozradí. No a ode mne přání dobrého středečního dopoledne.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
9: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
11: Problémy jsou právě teď u Olomouce v části Holice, u Holického lesa, tady se srazila dvě osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky u obce Mohelnice, ve stoupání ve směru nad Moravskou Třebovou, tady se srazila dvě nákladní auta a zdržíme se i v Kroměříži v ulici Hulínské, tady je silný provoz, probíhají tady práce údržby.
12: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré středeční dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nová elektronická evidence tržeb bude jednodušší než ta původní. Nově bude platit pouze pro takzvané kontaktní platby, uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem. Naopak platby na dálku, například v e-shopech, se evidovat nebudou.
9: Morava aktuál.
11: Obyvatelé Frenštátu pod Radoštěm se dočkají opravených cest. Výstavba moderního povrchu v jihovýchodní části města. Navíc podle mluvčí radnice Ivy Vašendové bude šetrná k životnímu prostředí.
13: Klíčovým ekologickým i praktickým přínosem této modernizace bude pokládka propustné betonové dlažby. Tento typ povrchu umožňuje přirozené zasakování dešťové vody přímo do půdy, čímž se efektivně zlepšuje hospodaření s vodou v městské zástavbě, udržuje se vlhkost v krajině a v případě přívalových srážek se podstatně snižuje riziko přetížení kanalizační sítě.
11: Olomouc zaplnili zahraniční studenti. Více než stovka cizinců z několika desítek zemí se tu přijala učit češtinu. Univerzita Palackého zahájila 39. ročník letní školy slovanských studií. Výuka trvá 4 týdny. Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přistoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a před námi Milan Gelnár, který nám prozradí, jaká že ta středa bude.
1: Středa bude hodně náročná. Díky vstupu Luny do znamení Alba bychom měli pocítit nárůst akční a ohnivé energie. Sebevědomí mnohých poroste, ale věci problémové jsou v převaze. Nuda tak rozhodně nehrozí. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům dnes bude patřit svět. Střelci pocítí chuť cestovat a tvořit a berani by měli sršet neodolatelným charizmatem. Býci budou obhajovat své finanční pozice. Panám intuice napoví, co a jak řešit a kozorozi zatouží po uznání. Bodnáři budou zahlceni nápady. Blíženci zazáří v každé diskusi a váhám to bude skvěle myslet. Štíři mohou narážet na porušování dohod. Radci budou bojovat s nutností opustit svou komfortní zónu a ryby budou hledat inspiraci a potěšení mezi přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Na rádiu Čas Rock nám dozněla ostravská formace Felix Teleke se skladbou Velký a špatný, a jestli byl takový i Ford Model A, který si 15. července roku 1903 od nově založené automobilky Ford Company jako vůbec první auto, které od nich sjelo z linky, objednal americký dentista Ernest Fanning, tak to už se asi nedozvíme. Co bychom ale probrat mohli, je to, jestli si vzpomenete vy, rokeři, na ten svůj vůbec první bourák, který vám říkal pane, anebo samozřejmě paní. My měli doma bílé ambečko, které jsem tunil rádiem ještě tehdy bez kazeťáku, jo? S ručně vyráběnou anténou, do dveří museli se dát pořádné repráky a poslouchali jsme při výjíčkách, kterých sice moc nebylo, jenom stanici Hvězda. Taky jsme v těch největších mrazech stavili z lešeňovek garáž, no, prostě pacienti. WhatsApp Rádia Čas Rock je tady pro vás, tak to tam hrňte a já vám k tomu nabídnu Muse anebo Queeny, do kterých se dáme za malou chvíli.
1: No vidíš? A máme to pod střechou.
2: Musíš to odbrzdit, aby táta nepoznal, že s tím někdo jezdil.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

byly news, no a jak je vidět, naše téma, které jsme položili ohledně vašich aut, jestli si vzpomenete, jaké bylo vaše to první, tak už se pomaličku listě rozjíždí. Ládík tak ten píše, ahoj, mé vlastní první auto byl Ford 12M. Měl velký kufr pro podvozet od kočárku a další věci pro cestování. Rádio měl, ale hrála tak, jak už si říkal, jenom hvězda. No prostě socík, velké díky. Tak my taky děkujeme za tyto vaše příspěvky a můžete v tom klidně pokračovat. Buď SMS-kou, anebo na WhatsApp s číslem 725331155 a to číslo můžete použít právě teď i k písničce na přání.

0: To byli Hammerfall, no a na drátě, na lince Rádia Čas Rok je Petra, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Peti, kontrolní otázka, máš řidičský průkaz?
1: Ano.
0: A kdy jsi měla své první auto, nebo kdy jste měli doma první auto, nebo jak to je u vás? Vzpomeneš?
1: Co to
0: třeba bylo za auto?
1: Asi nějaká škodovka. Jo? To byla nějaká Škoda, taková zelená byla. A to jsem byla malá. Nevím, tak 8 roku jsem možná měla, nevím.
0: A které ty jsi začala jako první řídit třeba?
1: Úplně první auto, tak to byl asi, asi Renault Laguna a asi ve svých, nevím, 15 letech.
0: To si hodně povýšila, Lagunku pěkně, no jo, my co jezdili v Varťáskách, Trabantech a těchhle těch, no, ta doba jde dopředu, co si budeme povídat. Ale teď muzika, vybrala si Vix Livant, komu?
1: Jo, tak to je dneska pro pana doktora, protože to má rád. A stěžoval si, že jsme mu nenechali zahrát, takže ta písnička je dneska přímo pro něho.
0: Můžeme si zeptat pana doktora, jakého odvětví?
1: Pan doktor práv.
0: Právník to má u prdele, jo, tak jak se to zpívá.
1: Ano,
0: tak to je
1: ano.
0: Dobře. Takže ho zdravíme teda, jak se jmenuje, já s mým jménem?
1: Zbyněk.
0: Zbyněk, tak. Pana Zbyňka zdravíme taky, ať neurazíme, no a tady je muzika, tak díky za volání, čau, to je fajn.
1: Čau, to je lidi.

0: Tarte nákupy?
1: Ano, ta Tarte nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
0: To je mazec.
1: Za Tarte, opravdový elektrospecialista.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte!
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Rádio Čas Rock.

0: Tak to je klasika White Snake na samém závěru této hodiny a na rádiu Čas Rock je před námi dalších 60 minut a v nich třeba Komunál. Dream Evil. A do třetice Powerwall. Na rádiu Čas Rock budeme hrát, no a k tomu, co k tomu, no budeme pokračovat v letní rokové jízdě rádia Čas Rock, tak hodně štěstí ve hře, protože dneska se hraje opravdu o hodně a pěkné dopoledne.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
5: Fiat Grande Panda s benzínovým

0: Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Aktuálně jsou problémy v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před jirskou osadou se tvoří kolony. Problémy jsou taky u obce Mohelnice ve stoupání na Moravskou Třebovou. Tady se srazila dvě nákladní auta. Vážná nehoda se řeší ve Šlapanicích na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady se srazila dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. A zdržet se můžeme i v Kroměříži v ulici Hulínské. Tady probíhají práce na vozovce.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Teplé počasí vydrží jenom do konce týdne. Dnešek navíc ovlivní přeháňky a bouřky. Nejteplejším dnem má být pátek, kdy se teploty mají pohybovat kolem třicítky. Už o víkendu ale podle televize LTV Plus dorazí studená fronta a ochladí se.
6: Morava aktuálně.
3: Začíná další ročník festivalu Colors of Ostrava. Organizátoři doporučují návštěvníkům využít při cestě do areálu hlavně vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival startuje dnes odpoledne v dolní oblasti Vítkovice. Olomoucký kraj sází na výjimečnost, spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
3: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. V neděli se utkají s vítězem semifinále mezi Argentinci a Angličany. To se hraje dnes od 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Ano, máme 15. července a to znamená, že už jenom jeden jediný den nás dělí od startu 22. ročníku festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. 4 dny našlapané celou řadou kapel, skvělé občerstvení, setkání se s kámošema, no prostě sice krátká, ale za to skvělá dovolená. No a jestli byste tuto pařbu chtěli zažít na vlastní kůži a nezaplatit za vstupné ani korunu, máte možnost. A to, jak už slyšíte, v letní rockové jízdě Rádia Čas Rock, ve které se dneska hraje hned o dva lístky. Ty aktuálně v předprodeji výjdou na 7380 kaček a to už je slušná raketa, co říkáte. Zatím víme, že jsou venku dvě slova, a to na koncert. No a jak to bude dál, tak to vám co nevidět v tom našem dnešním společném driveu velice rád prozradím. Ale než se tak stane, tak si dáme další pecky, jako třeba od Komunálu anebo Motley Crue. Tak se dobře bavte a hodně štěstí ve hře.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom step.

0: Morál, ten má tuto sobotu namířeno do Hořice, ne na tradiční trubičky, no kdo ví, možná jestli je tam dají, ale na akci s názvem The Legends of Rockfest. Na ní se kromě ní objeví taky Škvor, Panoptiko, Doga, Insania, Niakara a celá řada dalších skvělých kapel, které tam do toho budou bušit už od zítřka. Ale dneska je teprve středa a my na rádiu Čas Rock popojedeme s Dream Evil, Genesis a jeden kousek nechám i na vás. Tak dobré dopoledne, Vinči. Čas Rock.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Rebelský bar, co nevidět, otevře a dneska to bude velmi zajímavé, protože máme pro vás jednu pozvánku.
10: No, ta se bude týkat už ročníku 2027, ale nebojte, bude toho samozřejmě více.
9: Tak poslouchejte Čas Rock od 7 od večera

0: chvíli na rádiu Čas Rok. Za sebou jdeme na písničku na přání. Radíme, zdravím tě, ahoj.
1: Čau, rokeři, čau, Honzo.
0: Nazdar, nazdar, Hráďo, tak jak to jde při dnešku?
1: Jo, super, sedím si u kavičky v kantině.
0: No, podívejme se, pohodička, oběd bude?
1: Jo, oběd bude, květák smažený.
0: Smažený květáček, bramburek, tatarečka, no vy si tam dáváte. Tak jo, tak.
1: Tatarečku nezrovna, ale
0: ne,
1: jo.
0: Ne, ne, nevadí, tak.
1: Ať to, potom, kaši.
0: Ať to nedrže v tom krku, že jo, ten květák. Kapriola, komu?
1: To všechny, co znají Radima Chovačného, pro tebe. Děra by byl dneska svátek, tak pro dědečka to by měl dneska svátek a... Ať se mají všichni.
0: Jasná věc, v kalendáři dneska Jindřich a taky Egon, tak to znamená, který z nich byl děda?
1: Jindřich.
0: Jindra, tak jo, takže nejen jemu, ale všem, kteří jsou, no, mají toto jméno ve svém rodném listu. Tak to by velké díky určitě za zavolání, ať ti chutná květáček, měj se hezký, kávičku dopij, ať si nespališ jazyk a tady to je, čau.

0: Grillu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Časrock.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Už tam bude?
9: Nech to.
8: Přestaň,
9: je mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
12: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
13: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
14: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Časrock natvrdo. Pro

Tak jsme to krásně stihli. 20 sekund nás dělí od 12. hodiny. K dnešnímu obědu přeju dobré chutnání a nevízím dogmu. Amorphis. A domácí hudební scénu obohatí Traktor. Tak, k tomu si dáme i novinku týdne a podíváme se i na návrat jedné české hudební legendy. Kdybych vás zajímalo, o koho půjde, tak zůstaňte s námi i po zprávách. Tak ještě jednou dobré chutnání a fajn odpoledne.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu na Šumpersku. U Muhelnice havarovaly dva nákladňáky. A zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu také na trase Vyškov-Olomouc. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi vzali v letošním roce chalupy a chaty útokem. Podle průzkumu se jen za první pololetí prodalo přes 1700 chalup za více jak 5 miliard korun. A to je více než za celý rok 2023. Průměrně se rekreační objekty prodávají za zhruba 3 miliony korun. Největší zájem je ale o malé chaty do 60 metrů čtverečních, které také letos i prudce zdražují.
6: Morava aktuálně.
4: Poliklinika v Karviné Mizerově rozšiřuje své služby. V budově, kde probíhá velká rekonstrukce, vznikne 5 nových ambulancí. Město už zajistilo 2 psychology a jedná o otevření nové zubní ordinace. A to není všechno, jak nám řekla mluvčí města Monika Danková.
7: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. A to v rámci programu Life Koala. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
4: V Blansku byla otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Přemostění řeky Svitavy tak spojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem a lidem zkrátí cestu až o půl hodiny. Bezbariérová ocelová konstrukce stála 16 milionů korun a radnice si od stavby slibuje jednodušší přístup ke sportovištím, kde v srpnu přibude i nový krytý bazén. A na mistrovství Evropy v terénním triatlonu ve Španělsku získal český reprezentant Lukáš Kočař stříbrnou medaili. Po plavecké části se pohyboval na 6. pozici, na kole pak byl nejrychlejší ze všech. Vítězství si odnesli domácí soupeři. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas, rok.

0: novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Kapela Kern, která po dlouhých třech letech hlásí návrat na koncertní pódia, a to v sestavě Saša Krivanič, Michal Konečný, Milan Weigert, Sláva Fritz a taky Slávek Krása. Ten jako jediný z nich stál v 80. letech u zrodu této kapely, která s Jardou Albertem Kronkem za mikrákem patřila mezi špičku tehdejší české rockové scény. Tak přijeme hodně koncertů, ze kterých je ten nejbližší brněckém Sonu naplánovaný na 26. října. Ale na to si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, a tak se na rádiu Čas Rock budeme dál věnovat muzice, se kterou mám nachystané třeba Parply anebo Dogmu. Za chvíli jsou tady ode mne. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule.

jednoduché, výstižné, chytlavé. Tak by se dalo vyjádřit k této skladbě, kterou nám na rádiu Čas Rock Párply právě teď dohráli. Před námi Kokoti a pak vy 725 33 1155.

0: Kokot Minute, tato parta dostane na Holbě příležitost příští pátek od 21. hodiny, ale k tomu se ještě dostaneme, protože teď je před námi na rádiu Čas Rok písnička na přání a s ní Roman. Čau.
1: Zdravím všechny rockerskou bandu, všichni, kteří jsou zdraví a pracují. Ještě víc se zdravím ty, kteří jsou nemocní a těší se na to, až se z toho dostanou, ať můžou pařit taky.
0: Ale, vás něco postihlo doma?
1: No, tak lítá to u nás takový bacil, moje doma leží, není dobře, do práce chodit nemůže, tak je na nemocenské, tak poslouchá doma svůj rádio.
0: Ej, tak jí pošleme nějakou muziku, ne? Vybral si Panoptiko?
1: Určitě, Panoptiko, dej mi svoje číslo, ať se rychle uzdraví a ať je už konečně dobře.
0: Budeme držet palce tobě, díky za zavolání. Taku. Letí to, měj se hezky, ahoj, čau.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: žebříčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
9: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
10: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
11: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
12: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

čtvrčí nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: První hodina středečního odpoledne to má pomalu, ale jistě za sebou a před námi dalších 60 minut. Rammstein, taky Jiné kafe. A nebo Judas Priest. Tak, mykneme se taky na jednu chystanou akcičku. No, co si dáme ještě? No, uvidíme, bude to překvapeníčko. Tak si na něj počkejte. Ode mě dobré odpoledne.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtí mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík.
7: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
8: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Řidiči, aktuálně pozor, na dálnici D1 na trase Přerov-Ostrava se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu. A na hlavním tahu na Hodonínsku u Mutěnice osobní auto srazilo se Sednou. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka.pujcovna.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku zmizí tak škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastu. V restauracích si navíc lidé časem budou moci vzít i jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
13: Morava aktuálně.
10: Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí a lidé mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Více informací má pro nás mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
10: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnice v tropických dnech. V areálech přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. A pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí, plného stínu a zeleně. A český moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal novou světovou jedničkou. 24-letý reprezentant se do čela žebříčku dostal díky skvělým druhým místům ve světovém poháru. Teď ho čeká obhajoba loňského úspěchu a boj o medaile na srpnovém mistrovství Evropy a světa. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

Rybičky 48, i tato parta nám poslala přání k narozeninám, které budeme už od příštího pátku slavit u Opavského Stříbrného jezera. Všechno to tam od 15. hodiny odstartují Beach Hammer a pak se to bude na pódiu střídat jak na běžícím pásu. Celkem 13 kapel v čele s Pretty Maids nás tam budou bavit dva dny po sobě a jestli by vás zajímalo, kdo kdy přijde na řadu, tak si stačí rozkliknout náš web, kde je to pěkně seřazené. Kromě toho se tam taky dozvíte i to, že autobusová kivadlová doprava bude opět úplně zadarmo, tak jako stanové městečko a další důležité informace. No a my si tu hlavní hvězdu té naší velkolepé narozeninové party teď dáme v plné palbě.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: 23. mistrovství světa v Kopané pomalu, ale jistě finišuje a dnešní večer bude patřit Anglii a Argentíně, kteří si to proti sobě rozdají od 21. hodiny. No, kurzy jsou 2,78 na Anglii, 3,5

0: Letos na dovolenou.
1: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
0: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
1: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
0: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: nezaměnitelný vokál Mika Jaggera. No a my si budeme hrát pěkně česky do rádia Čas Rock, se dovolal Tatár. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím celou rokovou šlechtu.
0: Nazdar, nazdar. Tak, za volantem?
1: Za volantem, ano, ale na výkladce.
0: Na výkladce.
1: Padaj, tedy.
0: Vyčkáváš. Tak jak dlouho to jde ještě trvat?
1: No nevím, no, ať se snaží, bo mi docházejí cigára.
0: Já myslím, že trpělivost. To taky.
1: Trpělivost mám dost.
0: Rozumím. Sfarad, komu?
1: No komu? No, to je naší rokové rodině, samozřejmě všem motorkářům. Hlavně ať na těch masterech mi tam nedělají ostudu. Po Max už je zdravý, přijde aj Alda, no takže bude veselo, doufám.
0: No to určitě. To určitě ano. Tak fajn, muzika je tady, měj se hezky a ti to rychle uteče. Čau.
1: Čau, čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
8: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pračky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Čas Rock. Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: No, když se tak dívám na WhatsApp Rádia Čas Rok, tak zatím ty výsledky nebo ty výhry v tom dnešním zápase Anglie-Argentina tak mluví jasně pro Argentinu. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně můžete v tom pokračovat a my vám k tomu budeme hrát. A to Wolfsbane taky s Kydrou. A nebo partičku Free. Letní roková jízda Rádia Čas Rok nachystaná a taky se podíváme na nějakou tu akcičku, která se chystá tady u nás poblíž. To všechno za malou chvíli, ode mě přání dobré odpoledne.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
8: Řidiči aktuálně pozor na Opavsku. Na silnici u obce Hlubočet zhavarovala dodávka. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Žilkově ulici, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje.
11: Morava aktuálně.
8: Městu Bohumín došla trpělivost s nelegálním navážením odpadu. Týká se to například přírodní oblasti u heřmanických rybníků na pomezí Ostravy. Radnice proto zakoupí speciální techniku, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
12: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
8: Lokalitu už také střeží i bezpečnostní kamera. Zámecký rybník v Čechách pod Kosířem po drahé opravě vyschl. Kvůli vlně veder a suchu totiž úplně přestal téci potok, který ho napájí. Správci parku proto nemohou v létě spustit plánovanou půjčovnu historických lodiček ani otevřít nové přístaviště. Celý areál teď netrpělivě čeká, až konečně přijde vydatný a trvalý déšť. A volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zavěrče z Polska, německým Lünenbergem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodl o tom dnešní los v Lucemburku. Hrát se bude od prosince až do poloviny února. Tolik další zprávy.

0: Rádiu Čas Rock.
1: No a v těch rokových typech dvě pozvánky. Ta první je na akci zvaná Slezský dřevorubec, soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů v regionu, ale taky ze zahraniční, a to kde jedno přece 19. července o 10 hodin ve Vendrinském parku. Prostě spousta disciplín, soutěží, co se týče dřeva, ale taky bohatý doprovodný program pro celou rodinu. No a v těch typech ještě taky se vydáme na 22. ročník festivalu Masters of Rock. Ten v Likérce Rudolfa Jelínka vypukne už zítra úderem pravého poledne, kdy se jako první na pódiu ukáže kapela Fleret. 4 dny našlapané skvělou muzikou, kterou si můžete užít úplně zadarmo, protože pro vás máme volné vstupenky. A jak se k ním můžete dostat? No, tak to se dozvíte, když budete dál poslouchat Rádio Čas Rock, ze kterého teď zazní formace Xtreme. Tak tady je!

0: ta letní roková jízda Rádia Čas Rok dneska nabízí opravdu exkluzivní výhru, a to vstupenky na Mástry, kteří ve Vizovicích startují už zítra. Jestli se tam chcete podívat úplně zadarmo, stačí poskládat výherní větu, ze které vám teď prozradím další slovo, které je... A nebo že bych si to nechal na později? Ne. Takže, a to slovo. První. Takže zatím víme. Zatím víme toto. Na koncert první. A to pokračování, tak to už bude mít v kompetenci naše Vrána. Tak si to nezapomeňte, přátelé, zapsat a já vám držím palce.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas Rok.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete? Vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

zněl provokatér od kapely Seven. No a my se pustíme do písničky na přání. Číslo do studia Rádia Čas, rok pořád stejné. 725 33 1155.

0: To je takový klasický akordový přechod. Moc pěkný. Co na to říkáš, Ani?
1: Nevím, to je naše klasika z 90.
0: To je úplně fuk. Tak, vidím, kafičko nachystané, prvníňáček taky?
1: Jasně, všechno je, jak má být, přepnout do módu Outraska a ve studiu my vás zdravíme z naší soukromé sauny. Ale... Klidně se přidejte, doneste nějaké ty větve, ať se můžeme vyšlehat, protože jo, je to fajn.
0: Je to dobře, je to teplo. Tak proč si rožla světlo? To taky ty žárovky vydávají.
1: Já říkám, že to přepínám do módu Outraska. Já tak, musím mít rozsvícené ty kytary. To nemůžu vysílat.
0: Musí být mezi námi, jasno.
1: Víš, kdo dneska slaví?
0: Dneska slaví Jindra.
1: No, což je Harry.
0: Ano.
1: A víš, že v roce 97 poprvé vyšel Harry Potter a Kámen mudrců?
0: To jde mimo mě, ty to víš. Tady,
1: zkouším.
0: A ještě slaví Egon.
1: Taky. Mimo Znáš mě. Nějakého?
0: Ne.
1: Fakt?
0: Neznám, ne. No, a něco mi to říká, kdo? Třeba.
1: No, tak hledej.
0: To je taky nějaká
1: Ale
0: postava.
1: Vlastně ty nečteš, tak to je
0: já
1: jedno.
0: Já nečtu. Já, to máš
1: Co třeba
0: pravdu.
1: Egon Bondy?
0: Bon Jovi? No, hele, každopádně, ty máš dneska na stole dva lístky na Mastery.
1: Ty se potím hlavně.
0: Tyhle, to bude asi dým, ne?
1: No to bude. Já už jsem to říkala včera, že dneska jako kdo zapomněl, nekoupil, nebo víš co, dojel do kempu a říká si pořídím tam, má velkou šanci.
0: Budeš přísná v té hře?
1: Se píš jako vždycky. Dobře. Nevíš sednout za pět.
0: Takže přátelé, držím vám palce, rozloučím se společně s Kissing Dynamite, do které si napsal Jirka, takže muzika letí, vrán je nachystaná a já vám opravdu držím palce a jsem zvědav, kdo ty dvě vstupenky na Masters of Rock vyhraje.
1: To se dozvíš. Poslouchej.
0: Když nevíš, dozvíš.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte!
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 872.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: Těsně před 15. hodinou vy posloucháte Rádio Čas Rok. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Středeční odpolední drive je tady a společně s ním naprostá klasika. Tohle jsou Clash. Dáme i pěti prostáky. Nebo ZZ Top. Muzika je daná a tohle byl jenom reprezentativní vzorek celé 60 minutovky. K tomu připomenutí vítězné věty pro dnešní den. Ještě nebude kompletní, dáme se to hezky dohromady, ale rozhodně v dnešním odpoledním driveu padne i to poslední klíčové slovíčko. A pak už bitva o dva lístky na letošní mástry. Přeju hodně štěstí. Teď zprávy.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Řeknem to rádi.

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu Bruntál-Opava. Havarovalo tady osobní auto. A na dálnici D55 na 30. kilometru na trase Napajedla Hulín na sjezdu na Otrokovice se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu. Na místě zasahují i policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Češi vzali v letošním roce chalupy a chaty útokem. Podle průzkumu se jen za první pololetí prodalo přes 1700 chalup za více jak 5 miliard korun. A to je více než za celý rok 2023. Průměrně se rekreační objekty prodávají za zhruba 3 miliony korun. Největší zájem je ale o malé chaty do 60 metrů čtverečních, které také letos i prudce zdražují.
7: Morava aktuálně.
4: Poliklinika v Karviné Mizerově rozšiřuje své služby. V budově, kde probíhá velká rekonstrukce, vznikne 5 nových ambulancí. Město už zajistilo 2 psychology a jedná o otevření nové zubní ordinace. A to není všechno, jak nám řekla mluvčí města Monika Danková.
8: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. A to v rámci programu Life Koala. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
4: V Blansku byla otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Přemostění řeky Svitavy tak spojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem a lidem zkrátí cestu až o půl hodiny. Bezbariérová ocelová konstrukce stála 16 milionů korun a radnice si od stavby slibuje jednodušší přístup ke sportovištím, kde v srpnu přibude i nový krytý bazén. A na mistrovství Evropy v terénním triatlonu ve Španělsku získal český reprezentant Lukáš Kočař stříbrnou medaili. Po plavecké části se pohyboval na 6. pozici, na kole pak byl nejrychlejší ze všech. Vítězství si odnesli domácí soupeři. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
6: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Krásně nám to mohlo korespondovat, kdybych já si nepřehodila podkresy, protože jsem tam chtěla úplně jiný. Ale to vůbec nevadí. To podstatné je, že posloucháte středeční odpolední drive na rádiu Čas Rock a projedeme se. Naše letní roková jízda totiž frčí dál. Dneska jsou v banku dva lupeny na letošní mástry. Mnozí už ve Vizovicích pochopitelně dneska zakempili, někteří třeba ale ještě nemají lístky a zhání, tak to je příležitost pro ně. A pro vás, co uvažujete, že byste si třeba zajeli jenom na víkend, tak můžete také soutěžit. Proč by ne? Stačí k tomu jediné. Znát dnešní výherní větu. Její poměrně velkou část už jste dneska dostali. Jako to z Trého budíčku, tak taky od Hanze. Na koncert první, ale teďka co? Pak je tam to poslední slovíčko a to dostanete ode mě právě během dnešního odpoledního driveu. Do 19. hodiny to musí padnout, jak to klíčové slovíčko, tak samozřejmě i dnešní vítěz. Tak hodně štěstí a v duchu fair play. Let's go.

0: čas rok posloucháte středeční odpolední Drive s datem 15. července 2026. A to znamená, že mimochodem tady u nás v Ostravě začínají také kolorsy, takže počítejte s tím, že jsou posileny policejní hlídky. Kde konkrétně? Tak to jste nahlásili takto. Místecká pochopitelně okolo dolní oblasti Vítkovic. Celkem jasné, tak langzám, nohu splynou však 4 dny a bude to v pohodě. Co dál? Klasické místečko u Feronoje, tady nám stojí transportér, civilní, schovaný, ale všichni víme, s dalekohledem, takže tak, ať to je v pořádku, tak, jak to má být. A ještě jedna hláška, která dosvištěla na Facebook, dopravní info, čerstvá nehoda, je to na dálnici z Frýdku do Ostravy u Paskova, levý jízdní pruh. Radím. Díky moc, kdyby náhodou něco, dejte vědět, je to jednoduché, 725-33-1155. Šťastnou cestu, a nejenom za volant už letí Lucie, taky Wasp, taky Clash, a třeba se vejde i ta vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
7: Čas Rock.
1: Čas Rock.
8: Ahoj, tady

0: Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Kdyby ten Blachy Lawless tušil v té době někdy na přelomu 80. 90. let, že v roce 2026 zase budou frčet elastáky. Já je třeba mám. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, který je středeční odpolední drive a kromě Vrány je tady i Evka. A pozor, máme tady odborníka a milovníka rock'n'rollu a to je Honza Vojtko.
1: Yes. krásný den do Ostravy.
0: Zeptejte se tety Vicky a zeptejte se strejdy Google, on vám to prozradí, ale mnozí ho znáte.
2: Já si myslím, že snad všichni, minimálně v mé sociální bublině, všichni znají Honzu Vojtka a všichni jsou velcí fanoušci.
1: Já bych byl opatrný, já myslím si, že spousta lidí, jako ne, ale to nevadí, ale já teda rokec jedem, hele.
0: Tak jedeme. Dneska začínají Klorsy v hlavní oblasti Vítkovic, takže parádička, v Ostravě zase bude živo. Na pár dní jdete oba?
1: Ne, já tam mám práci. Já jsem až do soboty tam makám a rozhovory a různý přednášky a tak.
2: No, a já ani teda nejdu, protože s teplé České republiky, jedu do chladného Finska a už se teď nemůžu dočkat.
0: Dobře, takže oba a ben. jdeme na to. Honzo, nejčastější problémy Čechů.
1: Nejčastější problémy Čechů?
0: Jo, jako s tím za tebou chodí, víš?
1: Sebeúcta.
0: Jasně.
1: Sebeúcta. Ano. My jsme taková divná prostě společnost, kde to naše sebevědomí je zašlapávaný do trávy.
0: Tady
1: můžeš do hajzlu, takže je to fakt jako do hajzlu a opravdu vybudovat nějakou sebeúctu, nějakou sebehodnotu. My to jako máme přes ten chlást, my to máme přes tu soutěživost a tak dále, ale je to, a přitom umíme strašnou spoustu věcí a mě by to hrozně, by se mi líbilo, i kdyby třeba Ostrava mohla být taková jako, takovým jako kulturním městem, kdyby jako ukázala, protože já Ostravu miluji, já fakt mám Ostravu fakt rád, protože tady jsou ty sebevědomí lidi a vy to tady jako umíte, tak by bylo rád, byste jako nakazili tu republiku, tak by se mi to jako líbilo.
0: Prostě chachaři a děvuchy jeden.
1: No jasně, jasně.
2: A pozor,
1: a to se mi líbí, že se s tím jako nemažete. Já jsem takový jako podobný, jako týpek. Mě jako hrozně sere takový to jako, taková ta diplomacie, prostě chachaři a jako děvuchy a jako nazdar, pozor. Je to v prdeli, není to jako hrozně divný čas, kde mi není dobře. Kurva, je to v prdeli, pardon, tak to jsem takový já, pardon, omlouvám se všem.
2: Kde jinde o tom povídat, než na Čas do rádiu.
0: Tím pádem si můžeme dovolit i to, Honzo, znáš nejoblíbenější balící větu tady v Ostravě?
1: Ne, to mi řekni.
0: No tak zkus to. Přijdeš za takovou jako šumnou robkou.
1: Šumnou robkou.
0: Ano, a řekneš, že pičo, ty jsi fajn na popisku, jak cip. A mi řekni, že to tak není.
2: Jasně, slýchám to každý den.
0: Takže děti, Evi, ty si vybereš kdykoliv, ty jsi tady poměrně často, ale Honza je tady dneska host, vyber muziku.
1: Já jsem se teď opravdu jako zakoukal do jednoho týpe, je to můj crush, jako fakt jako týpek Jameson, je psaný teda ve zkratkách JMSN, jinak ale jmenuje se Jameson, to americký rocker a teď vydal úžasnou prostě desku a já bych poprosil o píseň, která se jmenuje Cherry Pop.
0: Máš to mít.
1: Super, děkuju moc.
0: Tak hurá do Utic Ostravy.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Šrok. Ve spätným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Jorlanda Russell Allen, Come Dream With Me. Vy posloucháte Rádio Čas Rock 15.57, středeční odpolední drive a taky Ad Infinitum. Připraveni jsou kysáci. Nebo citron. Trošku si připomeneme novinku tohoto letního týdne. A třeba, ale jenom možná, dostanete i to poslední slovíčko do skládanky. A to znamená propustku k lítému boji o dva lupené na lístky, na mástry, letošní. Stále jsou ve hře. Teď ale zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Dráhy. Havarovala tady dvě osobní auta. Zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu na trase Vyškov-Olomouc, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, právě tak jako na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku u starého Hrozenkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku zmizí tak škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastu. V restauracích si navíc lidé časem budou moci vzít i jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
8: Morava aktuálně.
6: Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí a lidé mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Více informací má pro nás mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
6: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. A pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí, plného stínu a zeleně. A český moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal novou světovou jedničkou. 24-letý reprezentant se do čela žebříčku dostal díky skvělým druhým místům ve světovém poháru. Teď ho čeká obhajoba loňského úspěchu a boj o medaile na srpnovém mistrovství Evropy a světa. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké

0: týdne.
1: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

a to Infinitum tady na rádiu Čas Rok do středečního odpoledního driveu a taky optimistická informace pro všechny, co s oblibou spíte v autě, třeba tak jako já. Spaní v autech bude možné kde? Holba rok na Gdolu 2026, už se nám to blíží, takže vaše přání, přátelé, jsme vyslyšeli a proto bude možné přespat v autě přímo na parkovišti pro osobní automobily. Pecka, ne? Žádné rozdělávání grilečku, žádná party okolo, jo? To se přestěhujte jinam. A já si myslím, že to bude jako po prvním i druhém, mně to bude tak akorát, když skončíme v areálu na pódiu, tak jediné, co zvládnete, se dotáhnout do toho auta a odpadnout, protože to bude velkolepá party. A my se na vás zatraceně těšíme. Odpolední.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
6: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Vy posloucháte Rádio Šastro, které je středeční odpolední drive, a zatímco v minulé hodince si muziku na přání přímo tady naživo ve studiu diktoval Honza Vojtko, pak už vymizel na kolorsy, tak tuhle hodinku bude muziku diktovat Milan. Šlo by zahrát něco od Forest Jump, bude to pro vás do studia, pro všechny, co se už pomalu, ale jistě chystají na holbu a poslouchají. Díky, Milan. Milánko, není zač? Na tebe se speciálně těším. Takže prosím tě, až se tam potkáme příští pátek, zatrup, já si tě najdu. Odpolední.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
6: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
7: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
9: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
11: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
12: S pravou rockovou muzikou.
13: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
12: Na rádiu Čas Rock.

samozřejmě naživo 2. srpna tady v Ostrava aréně, takže máme doslova do písmene za bukem. Těšíte se? My jo. Na po 17. hodině, dnep je středa, tak slavit je třeba, to znamená koušky, které letos oslavují 5 let, opět jsem pro vás vybrala i z vašich tipů, takže se máte na co těšit a kromě toho taky český.

0: jste poslali, taky dnešního slavence, nejenom Jindřichové, ale i ti, co něco spáchali nejen na poli hudebním 15.7. Nejprve ovšem zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas rok.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Řidiči na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku si dávejte pozor na 48. kilometru ve směru na Nový Jičín. Na sjezdu blokuje plynulou dopravu porouchané auto. Kvůli nepojízdnému vozidlu, které zasahuje do pravého jízdního pruhu, se můžete také zdržet i na 15. kilometru u Brodku u Prostějova na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc. A v Bzenci na Hodonínsku jsou komplikace v dopravě kvůli nehodě dvou osobních aut na Volkrově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje.
1: Morava aktuálně.
10: Městu Bohumín došla trpělivost s nelegálním navážením odpadu. Týká se to například přírodní oblasti u heřmanických rybníků na pomezí Ostravy. Radnice proto zakoupí speciální techniku, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
11: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
10: Lokalitu už také střeží i bezpečnostní kamera. Zámecký rybník v Čechách pod Kosířem po drahé opravě vyschl. Kvůli vlně veder a suchu totiž úplně přestal téci potok, který ho napájí. Správci parku proto nemohou v létě spustit plánovanou půjčovnu historických lodiček ani otevřít nové přístaviště. Celý areál teď netrpělivě čeká, až konečně přijde vydatný a trvalý déšť. a volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zavěrče z Polska, německým Lünenbürgem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodl o tom dnešní los v Lucemburku. Hrát se bude od prosince až do poloviny února. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

Together Whatever Crash Diet ti nám odpálili tuhle hodinku středečního odpoledního driveu na rádiu Čas Rock, no a středa slavíte třeba, takže jako každý týden ve středu, dneska vytahuju opět songy, které letos slaví 5 let, to znamená, brouzdáme se rokem 2021. Druhá vlna zlovidu, chvilku jsme něco mohli, pak jsme to zase nesměli, pak jsme to chvilku zase mohli, pak jsme to nesměli, nakonec mohli, abychom to nakonec nesměli. Neveselá doba, ale možná i kvůli tomu vznikla spousta dobré muziky, protože tím, jak byly ty vlny, kdy jsme nesměli vůbec nic, a nejenom my, ale samozřejmě také muzikanti, tak se zavřeli do studií a dali se dohromady i ty kapely a smečky, které spolu třeba dlouho nemluvili, a najednou tím, že se nesmělo vůbec nic, tak spolu zase začali mluvit, a nejenom mluvit, ale taky nahrávat. Takže najednou byly venku zase nové singly, nové dvojsingly, nová EPčka, dokonce nová alba a možná i nečekané hudební spolupráce. Ale lidsky se to mezi nimi zase tak nějak dalo dokupy, což je ten pozitivní vliv. No a ten negativní, ten už byl probírán hodněkrát, takže si nebudeme kazit dnešní odpoledne. Vy jste poslali pár tipů, co vás zaujalo právě z roku 2021. Vybral jsem vaše 3 kousky, se kterými totálně souzním. Takže začneme u Wolfyho, tedy u toho Wolfganga Van Halena. Jedna jeho deska, která právě vylezla v roce 2021, a hlavně brutálně povedený single. Tady jsme se shodli konkrétně s Radkem, že tohle se fakt povedlo, a já jsem k tomu vytáhla pár věcí, které je možná dobré vědět. Protože právě v roce 2021, kdy Mamot vyplivli tenhle ten kousek, tak byl Wolfy tázán na to, jak vlastně dává dohromady textově, ať už single nebo celou desku. No a protože se s tím nepáral, tehdy se tak nějak jako naplno rozjeli podcasty, uvalili u toho s moderátorem skoro polovinu lahve jedné dobré skotské, tak z něho vypadlo, že má tendenci psát texty jako spojení všeho, co buď to slyšelo od svých kamarádů, nebo se jemu stalo v životě, a že promítá do své muziky a hlavně do textů to, kdo mu co jako kdy udělal špatného. A myslí si, že v těch písničkách je to vidět, taky slyšet, a že je to v podstatě i taková v úzovkách hudebně pracovní terapie. Prý se to teda vždycky netýká někoho konkrétního, ale je to obecně o všech, kdo mu kdy ublížili. A podle Wolfyho je to skvělý způsob, jak se vypořádat se všemi sračkami života, které se jako na vás valí z nejrůznějších stran. Takže tohle prohlásil sám Wolfy Van Halen na téma, jak vznikají songy pro Mamot. A v tomhletom to vlastně uslyšíte, protože ten nese název You Are To Blame, můžeš za to ty. Takže tady jsou Mamot a jejich kousek z roku 2021 je s upřímnou zpovědí toho, jak vlastně muzika a hlavně texty Mamot Wolfganga Van Halena vznikají.

0: Rock.
1: Tak to byl první koušek, kterým se dneska takzvaně patláme v roce 2021. Oslavili jsme single, který právě letos slaví 5 let, a půjdeme kousíček dál. Pardon, teď jsem se mala mluvit, jdu se vlastní slinou. Ten další kousek, tak ten je váš oblíbený. Půjdeme do Dánska. Dušané, nebude to King Diamond.

4. Mimochodem, sami jste to před chviličkou slyšeli, jestli je možné se utopit v lžičce vody. Ano, možné to je, takže málem jsem se utopila, ale dobrý. Nádech, výdech, jedeme dál. Právě Volbeat jsou případem dvojsinglu, který se opět dostal na světlo světa, a to právě na začátku června roku 2021, kde si vyzkoušeli, jak budou reagovat fanoušci na jejich novou muziku a možná i na netradiční spolupráci, tedy tu hudební. Takže vydali dvojsingl, na jedné straně Wait a Minute My Girl a právě na druhé straně Dagen 4. Zajímavé je, i když CDčka jako bečkovou stranu nemají, tak to dopadlo úplně stejně, jako když se vydávaly klasické singly, že ta bečková strana byla taková jako doplňková, nic moc, a ten Ačkový, ta Ačková strana, to byl ten single jako ta topka. No a u mnoha to dopadlo úplně opačně. Tak to dopadlo třeba i u Volbeat. Třetí kousek a poslední z roku 2021, tady single, který letos slaví 5 let, půjdeme za praotcem hororového divadla na pódiu za Alicem Cooperem. Ten nás potěšil hned na konci února, protože 26.2021, tady 26.2. vydal novou desku Detroit Stories, no a prostřednictvím té vzdal hold rodnému Detroitu. Takže když se podíváte na videoklip, tak tam máte kulisy, které využil právě v tom klipu singlu Social Debris, a jeho tvář je promítaná na staré cihlové zdi budov, které dýchají tou zašlou slávou průmyslového města. Hlavně Detroit je znám jako město motorů. Zvukově klasický rock a samozřejmě i sázka na jistotu, co se týče producenta, protože Alice Cooper a Bob Ezrin, ti se znají snad od narození. Dohromady mají kolik? 200 let?

středeční odpolední drive, vy posloucháte Rádio Čas Rok v kalendáři 15. červenec roku 2026. Co můžete dneska oslavit? Třeba den tapijekového pudinku, den arktického mořského ledu třeba, ale to není všechno. Na dnešek připadá i den krásy, slaví taky ostružiny a teď, jako to normálně nepochopíte, ale i hot dog má svůj den. A ten je právě dnes, takže je z čeho vybírat. U nás je to teda Jindřich a Egon, i tě můžete popřát, u nás slaví jmeniny a mezi slavnými narozenými najdete 15.7. třeba hned dva bicmeny, ten u Lynyrd Skynyrd a taky bubeník o System of a Down. Třeba je to i kytarista a lídr My Chemical Romance a 70. dneska slaví kytarový mák Joe Satriani. Pokud dneska slavíte i vy, všechno nejvíc nejlepší za celou smečku, Rádia Čas Rock a všechno, co se týče 15.7., hezky seřazeno po sobě na webu časrok.cz. Odpolední

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Čka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: posloucháte Rádio Čas Rok, tohle byl Aleš Brichta, no a v dnešním odpoledním driveu status quo. A to jsou 3 minutky na to, abyste si vybrali muziku taky vy. Linka je volná, tak 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rok. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Kitty zadala dotaz, kolik cover verzí vůbec existuje. A předělávek tohohle kousku The Wanderer. Tohle by teda status quo na rádiu už na srok. No tak tady chytrá hlava digitální mi vyplivla, že jich je přibližně 5221. Neskutečné číslo. Otázka, jestli budu věřit. Čemu ale budu věřit, to je vaše hudební přání tady teď v odpoledním driveu. Čau, jest nějakou pohodovku pro všechny, co poslouchají a také pro všechny, kteří se chystají na dnešní noční. Moc díky, Mára. A taky ještě Lenka napsala, musela jsem to vylovit zase z druhého zdroje. Ahoj, pro všechny, co se chystají na mástry, jen tak něco, co máš po ruce a taky pro všechny z naší rokové rodiny. Moc děl. Není vůbec zač. Odpolední.

0: Ve spätným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: To musí padnout. Poslední slovíčko do dnešní výherní věty. A jeden z vás se hrábne po dvou lístcích na letošní Mástry. Hodně štěstí!
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
4: Řidiči aktuálně pozor v Brně na Kníničské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Další komplikace jsou stále v Bzenci na Volkrově ulici, kde policisté taktéž řeší nehodu dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi vzali v letošním roce chalupy a chaty útokem. Podle průzkumu se jen za první pololetí prodalo přes 1700 chalup za více jak 5 miliard korun. A to je více než za celý rok 2023. Průměrně se rekreační objekty prodávají za zhruba 3 miliony korun. Největší zájem je ale o malé chaty do 60 metrů čtverečních, které také letos i prudce zdražují.
6: Morava aktuálně.
4: Poliklinika v Karviné Mizerově rozšiřuje své služby. V budově, kde probíhá velká rekonstrukce, vznikne 5 nových ambulancí. Město už zajistilo 2 psychology a 1 o otevření nové zubní ordinace. A to není všechno, jak nám řekla mluvčí města Monika Danková.
7: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. A to v rámci programu Life Koala. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
4: V Blansku byla otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Přemostění řeky Svitavy tak spojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem a lidem zkrátí cestu až o půl hodiny. Bezbariérová ocelová konstrukce stála 16 milionů korun a radnice si od stavby slibuje jednodušší přístup ke sportovištím, kde v srpnu přibude i nový krytý bazén. A na fotbalovém mistrovství světa se dnes večer rozhodne o druhém finalistovi. V atraktivním semifinálovém souboji se v americké Atlantě utká Anglie s Argentínou. Výkop zápasu je naplánován na 21. hodinu středoevropského času. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Prázdniny chvátají dál a společně s nimi je také letní roková jízda rádia Čas Rock. Dneska jsou ve hře dva lupeny na Masters of Rock do Vizovic. Tak si zopakujeme tu část věty, kterou už dneska znáte. Na koncert první řada. Pak je tam to poslední slovíčko, které potřebujete doplnit. Tak tomu dejte ještě dva kousky a já vám ho prozradím.

0: Pěkně odpolední drive, ale letí roková jízda rádia, čas rok letí dál. Dlužím vám poslední slovíčko dnešní výherní věty. Tady ho máte, to slovo zní řada. Ve hře jsou dva lupeny na mástry, takový last minute. Ne do economy class, tohle je business class. Tak 725331155, sedmý v pořadí, bere.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: To byla Tomovka, co? Radku, já tě zdravím, ahoj.
4: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já budu potřebovat jediné a to je výherní věta, ale teď ten příběh, který zatím je. Zatím ještě jako nic nemáš, ale řekni nám prosím tě, kde jsi.
4: No, já jsem na louce ve Vizovicích.
0: Nemáš vstupenky?
4: Ne, já tady jenom kempuju, já jsem tady s kamarády.
0: Jo, takhle. No tak zatím ty vstupenky nemáš. Pokud dáš tu dnešní výherní větu správně, tak ty vstupenky mít budeš. Takže pojď.
4: Na koncert první řada.
0: A víš, co ta první řada je tvoje?
4: Výborně!
0: Dva lupeny na mástry, takže nemusíš už zítra sedět v kempu, spadne ti to hezky pěkně do mailu, takže můžeš normálně napochodovat do té první řady, po to pódium, nevím, dát si tam pogo, cokoliv, prostě tak, jak to máš rád. A nebudeš na to sám, i když máš kámoše, ještě můžeš stáhnout někoho sebou.
4: Skvěle, zavolám bratrově, dojede.
0: Tak prosím tě, užij si to, my chceme minimálně do fotku nebo nějaké videjko a hlavně máš jenom jedinou povinnost, fakt si to jako užít.
4: Děkuju.
0: Teď už se vším všude, je to tvoje a pozdravuj všechny ve Vizovicích. Měj se, čau.
4: Pozdravím, ahoj.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou. Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rok a užij si jídlo, pití a muziku.

0: Rebelský bar, co nevidět, otevře a dneska to bude velmi zajímavé, protože máme pro vás jednu pozvánku.
1: No, ta se bude týkat už ročníku 2027, ale nebojte, bude toho samozřejmě více.
0: Tak poslouchejte Čas rok od 7 od večera a o hodinku později na nás koukejte na televizi Rebel.

Radio Čas Rok, středeční odpolední drive. Pro dnešek vymeteno, vstupenky rozdány, ale nemusíte věšet hlavy, protože zítra a pozítří jedeme samozřejmě dál. Ve čtvrtek, tady zítra, hrajeme o dva lupeny na Glory Hammer, 5. listopadu do Ostravské garáže. V pátek jsou ve hře dva vstupy na Tublatanku, do baráku, také v Ostravě. Tak jenom tak, abyste věděli, jako, o co se bude hrát, že rozhodně zkrátka nepřijdete.

0: Ons. Holba Rock na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Čas Rock.
0: Čas Rock.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík.
10: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
11: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: takže pomalu, ale jste za námi. Teď už dveře otevírá Rebelský bar. Tak si užijte naše ranní Boba a Bobka. Myslím, že ty drinky, které pro vás dneska připravili, jsou excelentní a fakt si pochutnáte. Tak parádní středeční večer. My se zítra neuslyšíme, ale plnohodnotná náhrada v podobě Kiki tady bude. My si společně dáme až zase Páťu Línek. Tak čau.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Vítáme vás v našem klimatizovaném rebelském baru, kde bude ovšem dneska i asi pěkně horko.
1: Máme pro vás totiž pořádnou porci nefalšované rockové a metalové muziky, která vás 100% zahřeje.
0: No, jako by to bylo v létě potřeba, že jo? Hned ten první kousek hodně zaměstná váš termoregulační systém.
1: Máme pro vás klasickou sypačku od Metallica Seek and Destroy. Nedávno, když ji Metallica hrála na koncertě v Dublinu, se stala taková kuriózní věc.
0: Máš pravdu. Kytarista Kirk Hammett totiž ztratil rovnováhu a spadl z pódia přímo mezi diváky. Naštěstí se mu nic nestalo a díky fanouškům byl hned zpátky nahoře.
1: Kirk to vzal celé s humorem a pojmenoval tenhle incident Uklouzni a zničí.

0: Na rádiu Čas Rock nebo televizi Rebel pokračuje Rebelský bar, kterým vás i tentokrát provází Ivo Raška, Tomáš Michalík.
1: No a co nevidět, se k nám přidá i Tony Iommi, kytarista a skladatel legendární heavy metalové kapely Black Sabbath.
0: A od nedávna už není jenom hudebník, ale stal se taky rytíř.
1: Přesně tak, jak říkáš. Na začátku prázdnin se tenhle 78-letý chlápek dočkal obrovské pocty. Získal prestižní britské vyznamenání Member of the Order of the British Empire.
0: No, vždyť to říkám, je to prostě rytíř. Oceněn byl za své celoživotní zásluhy v oblasti hudby i charitativní činnost.
1: Tak mu dodatečně gratulujeme i my.

0: Dnešní díl pořadu Rebelský bar by se mohl klidně nést s podtitulem U velikána. Dalším hostem totiž bude Adrian Vandenberg.
1: Bývalý kytarista z White Snake má k návštěvě gastronomického zařízení o jeden důvod více. V příštím roce se totiž chystá oslavit půl století na hudební scéně.
0: A vzal to opravdu zodpovědně a velkolepě. Nechal se slyšet, že plánuje filmový dokument, nové album i knižní biografii.
1: No a pochopitelně nebude chybět ani speciální koncert. Ten se uskuteční v dubnu v Holandsku a fanoušci se mohou těšit jak na skladby od Whitesnake, tak od jeho kapely Vandenberg a dalších jeho bočních projektů.
0: No a popřát mu přijde pochopitelně řada kamarádů a kolegů z hudební branže.

0: Víš, co by to chtělo, Tomáši?
1: Pivo.
0: No, to taky.
1: Vodku?
0: To taky.
1: Rum?
0: To taky. Ale přesto všechno ještě nějaký ženský element.
1: To je pravda.
0: Protože my jsme měli tady na baru tři pány, no a teď by to chtělo nějakým způsobem vyvážit tento nepoměr.
1: No tak na to bych tady měl jednu parádní věc v podání Epiky. Dáme si jejich živou verzi skladby Sirens of Blood and Water.
0: Já vím, kterou myslíš. Tu, kde se po boku Simone Simons představí i Alicia White Glutz, Elise Reid a Charlotte Wessels, jo?
1: Přesně tak. Tahle koncertní verze, kterou si co nevidět poslechneme, vznikla během dosud největšího samostatného vystoupení kapely, kdy vyprodala amsterdamský Zigodom.
0: Parádní věc a ke všemu rovnou čtyři fantastické zpěvačky na jednom pódiu.

0: Některé festiáky už oznamují headlinery na další rok.
1: Tomáš Recht? A hodně parádní hosty třeba přilákali organizátoři Rock for People. V roce 2027 totiž do parku 360 v Hradci přijede kultovní americká punkrocková legenda Blink-182.
0: Už teď se těšíme. No ale my tady na Rebelu nebo na rádiu Čas Rock čekat tak dlouho nemusíme a pustíme si je teď hned.
1: Zároveň se s vámi loučíme a těšíme se na viděnou a naslyšenou zase příští týden.
0: Do té doby se opatrujte a užívejte si léto.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Ahojte, zdravím všetkých bývalých, súčasných a hlavne budúcich fanúšikov a počúvačov Rádia Čas Rok a tiež bývalých kolegov, moderátorov v tomto médiu. Nielen za seba, ale za kapelu Grok chcem popriať k vašim 15-tinám všetko najhoršie, aby vás obchádzalo, samozrejme, k tomu hodne šťastia a elánu k vašej práci, ktorú robíte dobre. No a v neposlednom rade hromadu pravoverných poslucháčov. Nech žije Rádio Čas Rok. Za Grok, Zdeno Diri Hajdučák.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: Kde to hoří?
1: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
0: www.hphservice.cz.
2: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
4: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
4: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek, Zacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rock speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla Ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Pokud nás sledujete na TV Rebel, tak vidíte, že se opět po čase nacházíme ještě jednou v dějišti festivalu Rock for People. A inspirací pro tento díl mi vlastně byl poslech jedné kapely přímo tady, na 31. ročníku. Three Days Grace. Tam se totiž v nedávné době vrátil původní zpěvák Adam Gontier. No a od té doby jsou rovnou zpěváci dva, protože ho doprovází i Matt Walsh. Jak jim to znělo, to jsme mohli slyšet tady a znělo jim to parádně. Takže začneme právě touhle kapelou. Tady máte Three Days Grace.

Dnešní rok speciál se nese ve znamení kapel, kde se o zpěvovou linku starají hned dva borci. No a ten následující příběh je vlastně splněným snem všech fanoušků kapely Halloween. Kdo by to čekal, že se jednoho dne do kapely vrátí Michael Kiske? A navíc nejenom, že se vrátil on, vrátil se Kai Hansen, ale s Andy Derisem utvořil parádní dvojici. To, co původně začalo jako jenom takový jednorázový návrat a potěšení pro fanoušky, pak vlastně nakonec znamenalo definitivní návrat celé, vlastně řekněme takové kombinované sestavy. No a zní to parádně. Takže i tuhle kapelu si dnes v Rock speciálu dáme.

pokračuje rok speciál na rádiu Časrok nebo na TV Rebel. Dnešním tématem jsou kapely, kde se o zpěv starají dva zpěváci. A ta následující vlastně vystoupila na letošním ročníku Rock for People. Electric Cowboy, úkaz poslední doby, skupina, která vlastně začínala se dvěma zpěváky. Byl to Kevin Ratajčák a Sebastian Biesler. Ale Biesler později odešel a jeho místo zaujal Niko Salach. V té době ještě stále pod názvem Eskimo Cowboy, došlo k přejmenování a došlo k úplně nové etapě, protože skupina začala být známá téměř po celém světě a tu popularitu nabírají čím dál tím větší. O tom jsme se mohli přesvědčit i letos tady, takže si pojďme dát právě Electric Cowboy.

Tématem dnešního rock speciálu jsou kapely, kde se o zpěv starali dva lidé. A ta následující už bohužel aktivní není, ale to neznamená, že bychom nemohli vzpomínat. A já si vlastně myslím, že mnoho učitelů v hudebních výchovách dnes používá hudbu Pink Floyd jako inspiraci pro své nadané žáky. Bohužel David Gilmour a Roger Waters to mezi sebou neměli vždy jednoduché a tak šli taky později od sebe. My si však Pink Floyd dáme a zaspomínáme právě na éru, kdy bavili diváky tito dva muzikanti.

Giant Padula a Raoul Kerr. Dvě jména, které vám možná nic neřeknou, ale když zmíním kapelu Bloodywood, tak někteří budete v obraze. Tahle kapela cestuje po světě, a to jsou z Indie, což je takový malinký úkaz na metalové scéně, ale lidé mají tuhle exotiku čím dál tím radši. A my jsme letos viděli parádní koncert v podání kapely Bloodywood. Já myslím, že ještě neřekli poslední slovo a že toho mají před sebou hodně. A myslím si, že jim dost pomáhá právě to, že se o zpěvy rovnoměrně dělí tito dva pánové. Jak jim to zní, tak to si můžeme poslechnout i dnes v Rock Speciálu.

Rock speciál pro tento týden se chýlí ke svému konci, ať už na rádiu Čas Rock, anebo na TV Rebel. Pokud jste nás sledovali v televizi, tak tohle byl ještě jeden takový návrat k letošnímu festivalu Rock for People a bude s tím trošičku souviset i poslední kapela. Když se řekne skupina, kde se o zpěv starali dva zpěváci, tak nesmím zapomenout na Linkin Park, a tedy hlavně na éru, kdy vedle Mikea Shinody ještě stál Chester Bennington. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že Emily je důstojná nástupkyně, ale my dnes zazpomínáme právě na Chestera, taky na Mikea a na celou kapelu Linkin Park v původním složení. Tady je máte, já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden v Rock speciálu.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Cash Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Black and more.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Vraťte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Lásky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu čas rok 15. narozeninám. Pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: musíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grill.

Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací